0: Večodžiny džiatna, če je starší ju znaja naval papierkov, kotrež džičí předovšem ke konce Japon zasok z počátky šulského leta sobu domoj přinesu, nazbožo to husto dosahá, když jenož mač abo nan podpísa. Ale kak to na lipe serbs zvúraznič, o tom je si aj pomyslíva, o tom je Sonja Vilková a nám o tom rozpravia.
1: Rečne kúčik. Serbským rozhlasom.
2: V serbských šulách přibíra podiel šulerjov, kociž od doma serbsce nereča. Oni pokážia zväčša z nemskorečných abo rečne miešaných svojbov. Nedávno som vo tutých svojbách čítala, za vopkneži v nich jenož jeden staršíský džil serbščinu. Je to zase formulácia, kotrež je nemčina kmociva. Zakvat môže jenož byť slovo Elternteil, štož mení pak nána, pak máč nekajkého džistča. Menovaný odpovednik staršíský džil nemám zaradžené, však nejedná sa o nekajký džil, kýž má staršískú funkciu, abo kýž je za starších, kýž je to napríklad v jazbe staršíský večok. Lipedre prajme, zodže vo jenoho ze staršejú. A hač runež stejí tu ličbnik jeden v muskej forme, môže taj s tým nan abo mač menený byč. Serbské slovo starší, respektívne starší, kryje sa ze stopňovanej formu adjektíva staré a vúžívame jej ako pomenovanie za rodičelu jenož v dualu a pluralu. Když pak votrosče dičo jenož s nánom abo mačeriu, potom nevutvorme račo žaden sam kúbvace staršíský džil, ale pomenujme celé konkrétne, vo koho sa jedna, vo samokúbvacu mač abo samokúbvaceho nána.
0: Tak reče spytnica doktor Sonja Vilková serbským rozhlasu, to sa po takým, když jeden ze staršiju podpísa, šo možne za šulu.

Unže mojno, a to ešte zaujšie čeratýš. Zasora spytli nážel, put beží, svunčko smalí a kapka voda je aj dôl za dušu. Tak nečujeme sa nož my tu ve Vúžice, nie po cím svieče ľudža rône, kietro sa počaso, merzaja svária na horco, tu ty škopario napríklad pri svetlých mištostvách, so na trauniku pri tréninku kietro počato, však ste napríklad videli, norvegské mústvo má tam vujke čež, ale my ješe vujke čeže, viacač 40 stopinu Celsiusa maja tu kvine týž v USA, zbožovni či, kýž maja ich r, koparske mústva, ale týž fenojo, kýž môža ramščiovač na tutých svetových mištostvách, napríklad v Atlantše, Dallasu abo Houstone, tuté stádia sú menúce Pše vujke rádžene kvodžaky, môžeš rájč, prájč, pšírie, nímska přečivo Curaçao, je to snáno tomu, abo tam nem napadne, vodcicha tam, stádione by kompletne zaurena a klimatická příprava. Je cíve stádion na příjomne 22 stopňu kvodživa a neladajo toho, maja tohle hišče pitne přestavky, takých stádionách, kde zmolam hižo jace tak pravé horco ne. No haj, tun abo tam ne, nima ani klimatis přípravu nadžele, tamni maja jún za 100 tisace v naddimenzionálnych kvodžakách stádionách rádetejš v USA.

Dżensa je siatého jana, to sem vám hižo praju, a s tým je vona týž zakončená sezona Romaka. Kajka vona bie, no to budú nám búria zavešte hište rec, ale snad

0: No so tun, abo tamne tež praša kunc romaka, a to nad njus jato jana, što šlinčika ješ tradicija, nije to ma rzy biologisku pričinu rostlina, ma so svunca s tem tež mocu nasrybač přichodnych dniach, mesacach, so by kletu tež za so dosť romaka zakuždo sedavo natala. Lečnu, abo tež zimski spa, lečny spa, so sekežovska rostlina tež vopročuje zasłużyła je, tu już może mirne moce czerpać, a nas znowa klitu za to zweselić. Z tym je na poszeszczych, co je chyba nowego z naszej domizny. To wie Katka Pyplec.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. Studio Katka Pyplec.
2: Dobranie. Šulario na serbskih šulach maja tutun tudžin skročenu vúčbu. Miesto 45 menšinskih sa jenož pohodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vyšši šuli Vorklice. S tým sú šie předmety zaručené praj navodnica Diana Šočina. Na budyskim serbskim gymnáziu maja mešincu mies skročenými hodžinami a kuncom po 6 hodžine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočerjova zdželi, so maja šulario celý týždeň po 5 hodžine svobodne. V Ralbicach sme až štvrtok a piatok po druhej hodžine skročenú vúčbu. V Slepom je so šulské viednictvo za skročenie šulskej hodžiny za tutun týždeň rozsudžilo. Všetky naprašované šule dodáča, zo všetne aktuálne rozsudža. V obsedžeri radvorského rodu Floriani Heilbronnery je so včera bronzová tafla nemskeje založby za pomnikoškyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických voknú zmužnili. Cokonie je so 5400 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikov škytaných objektov nemsky, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je Kur Lipa včera večer pred 186 zjavnú prúbu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva kur pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslednej próbie do lečnej přestavky predstaví kur tradicionálne a moderné serbske spievy. Miestnymi bychu napríklad Nichtu nebie s mačerie, Kovades Vúžica a tiež přečelio skupiny Daisy Dogs. Vo zastaranie hostčí staráše so Vorklečanské viesne tovarstvo. Vokres Budošin zesilňa svoju penežnú podpieru za zamieruje zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 sa dohromady 380 000 eur z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nemale 320 000 eur. Zamieruje zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiske jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zhromadnom dziele. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodne za pomocou spichovania väčšie projekty zvoprožiť. Na letuším sympóziu tovaršnosti za vúmiostvoje sliđenie v Irske vopčili so tutun týdžin serbska vúmiorča Karoline Krautsec. Téma reka tunras, kak so vúmiostvoje sliđenie s menšinovými rečimi rozestaja. Krautsec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabíra sa s tým, kak je so serbština je svojbie přes Brunicu zubiva. Vúmiorča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Povedá vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmejeme zase raz dosť a nadosť svonca k tomu letnám ročelu a vostane sucho. Živé slebro stupa bielu dňa na 3 a 33 stopňu, tak na meteorologu je viesča. Dále vostane hač do nedele převážne svončne, poprače jara letné tropiske vedro, co nemale rec. Kúžu džen býva Šopljišo, nedželu vješčena meteorologija samo 40 stopnju, ne zabudšče se tu iš na škit pred svuncem, najlepje kobok sadič, a tež išče nešto na kožu namazač.
0: Abo naoči, da tež modis se, no, cele važne za oči tež. Na drogach šitko dere beži, bryskače, že ne tu ne uľadám s fujským systéme. Tu iš vám dobro, aby tu jezbu jeli nešto popuču napadne. Myslíče na to rade. Přes četou funkciu našej damotnej app MDA Serbia, abo zazvonče to na skrotka tu do budešina. Budešin 7.30, 400.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 poda po šeštiche, a to je Anna-Maria Brečnerec tu serbským rozvozu.

0: jedne noc bez kundforu, to by tiež do štrenie bylo 6 menšinov, na tom 7 pošeštich je ve Vojorecach a v okolinie. Sorunie Horco diskutuje vo sledovacie vieci plahova truskalco nohce. Zona jeho polu džiči pod 12 letami truskalco ščipaja. Ale nic, dokáž ma nešto prečivo džičom, nie smože tiež, što so môže tiež nažepak internetče, tuž to médiách vumetuje, nie, vun nohce džiči na svojich polách, dokáž chce svoje rostliny škýtač. Přeco zasa minúce, niekýč buja starší pri ščipaniu na svoj dorost a potom tutem je s rynkami skakaja a rostliny a sad skoncuja. Tež serbský rata Matias Domania je vo podavkách svyšal, vun apeluje prošče na starších si svoje zamovitosti tež vedomi byč.
1: Also, po nás džiči absolutne žan problém nejsme. Musel veselými pri džiči na pola. To je než o tom, že tež neke džiči vôko teptaja na tých truskavicách, vôko metaja a so nedžaža. To je ten problém, ale kaj pejne. Z tom hač še nekše žane, mu sami še žane probléme na polu nejsme mili, ale to je kaj šuđe, tež starší nekak na to kečbuja, to šo
0: poradkujo. No, šo poradkujo. Po takým to prajmatia z domania z Huska ve Vojorecach však tam v okolíne so rúne voci idejší téme diskutuje. O tom sa vám rúne rozpravili tu serbským rozvosu.

0: Kak so horca ta naskut wuskotkuje, wotem je rune mirčim benko rozprawjau, no a krótko, po na posedmi chcemo z katku wotem porečeć, kak so horca ta tiš na naše čivo wuskotkuje. Doto pak, so wie lube dzieci, z čivo je za was Rajnči Postru.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
2: Mamy ju doma čitać, ale tež v šuli.
3: A tak, haj, to sluša do vúčby serbsčiny. Môžu ti pak rec, zo to ve vyšších letnikách tak dále bunže.
2: Ale mama dá si to la trúde knihy od nekajkých vosobov přečítač.
3: To trichy. Ona má taký online-nový přístup za portál, na ktorom sa také přečítanské dataje romadža. Ale serbske knihy tam jako audiodataje nemaja.
2: To pak je neferné, abo?
3: Je, kaž je. Přes to sú starší šulore husto horša, dokáž má vše možné serbsko-ryčné knihy vopravde čítač. Nemce šulore vúžia rady možnosť si vyste knihy celé jednore přečítač dač.
1: Vítaj taj.
2: Buď strujenú, Lexio.
3: Vítaj k nám.
1: Mataj den sa temu knihy?
2: Haj, ja dobu v serbštine čítač knihu Rivko od Jurija Brzana.
3: A tady chceš vidieť, hač ma nichtu datajú, so by si ju přečítač dač mu.
1: Idea je prima. Hodí so do dženstnýšieho časa, ale tajke narovanie knihy Rivko nedáva.
2: Okej, daju dočítam. Sme v šuli, ktoré ižo zromadne započínali.
3: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko knihu na sviče máme?
2: Tak da ty na to přinžeš.
3: No haj, kúži lito sa tola knihy vúdavaja, tiež serbske sú podľa. A nedávno bojdaše mi Hannes, zo je loni doromady 760 knihu čítal.
2: Hannes je loni 760 knihu čítal? Nímá davun žane druhé nalouky.
1: Prašenie som mi ľúbi, ja samo. A netko chceš vedieť, Josefina, keľko knihu je so hač dotal na svieče vúdavo?
3: Haj, a hač máme na svieče jace knihu abo jace človeku.
2: Snano je runie telko knihu, kaj šeš človeku na svieče. Ja mám jenož jednu najľubšiu knihu.
3: Ja pak mám jacere.
1: Dobre přirunovanie. Po takým, keľko ľudí tu chvíľu na svieče máme?
3: Honio a deno Serbia sú 60 tisac, so písa.
1: To je hižo švárna ličba, haj? Na celým svieče bydli tu chvíľu přes 8 miliardo ľudí.
3: A knihu? Kúžda kniha je nož junu ličená?
1: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov. To sú sej vedomostnice vysči, při čímž so letne přes 2 milióne přidružitej.
3: Na to môže Hannes vodňo a noci čítač.
2: Ale ja duračo kopajn súrač.

0: si znadžiomne su tež auta zavěščene, kýž su paduchy pokradnili a policia je ich lepiła.
1: Policia z G.
2: Zastonice su pondželu popodňu na a 4 Toyota s polským čísvom vuladali a tuto čísvo přeprovovali. Jako šofér zastonico vulada stupi na pónové pedál, jeho pak můžachu při autodrovém odpočnišču Hornia Vúžica potom dohonič. Tam so ich podlad tež v obkruči tuto autobus 4 dny prede v severo-rynsko-vestfálske pokradnjene. Cia 30-letného polského vodžaria na kvilne zajachu. A jenuž deň pozdišo, včera potekým je policajská kontrola znova padústvo auta v odkročmua. Kontrolovali sú na parkovanišču pola horního vujezda. Kia, kýž si dokvadnišo v obladachu, by so v Hesenske pokradnú. Tyž tu sú 41-letného polského vodžaria najprv raz sobu zali.

0: Tell me about it. No, what am I rade povedam? Minuce kak na času je, je na po sedmich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šulerjo na serbskih šulach maja tutun tečen skročeno vúčbu. Miesto 45 menšinskih so jenož po hodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vyše šuli Vorkleci. S tým sú šiep šedmete zaručene, praj navodnica Diana Šučina. Na budyskim serbskim gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodžinami a koncom po 6 hodžine, tak direktor René Viacvok. Navodnica Radvorskeje vyššie šule Diana Vočerjova zdjeli, zo maja šulerjo cuvy tydžin po 5. hodžine svobodne. V Ralbicach smeja štvrtk a piatk po 2. hodžine skročeno vúčbu. V Slepom je so šulske viednistvo za skročene šulske hodžine za tutun tydžin rozsudživo. Všetky naprašované šule dodadža, zo všetnie aktuálne rozsudža. V obsedžerji Radvorského rodu Floriani Heilbronnery je so čera bronzová tafla nímskeje zaožby za pomnikoškyt přepodała. Vona má na financiálnu podpieru zaožby při ponoveniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vúnožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických vokno zmožnili. Cukunie je so 5,000 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikov škytaných objektov nímskej, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je kur Lipa včera večer pred 180 hosťmi zjavnú probu převied. Na preprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva kur pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslednej probie do lične přestavky predstaví kur tradicionálne a moderné serbske spievy. Kletu aprilu hotuje so kur na vosebitý koncert skvátnostne 120-letného jubilea založenia kura s novým oratóriom Jezusove živy Felixa Brojera. Vokres Budyšin zesenia svoju penežnú podpieru za zamieru zviazk Vúžiska Jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 380,000 euro z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 320,000 euro. Zamierový zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiskeje Jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zromadným džile. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodne s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžiť. Na letošním sympóziu tovaršnosti za vúmiostvové sledženie v Írske vobčili so tutun týdžin serbská vúmiuča Karoline Krautsec. Téma rekatunras – kak so vúmiostvové sledženie s menšinovými rečimi rozestaja. Krautsec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabiera sa s tým, kak je sa serbština v jej svojbie přes brunicu zubiva. Vúmiuča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorúského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Povedá vo vopkadne serbštine, skotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim džičom horno serbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme, ledmám ročelo, zato pak dosť a nadosť svunca, každe šiža minie nechtňach, hač to cí a cíce či stopňu živé sliebro, drie čenca pokaza, tak na meteorológe viesča, netko runie sú svunčne vosom nače tu budešinie. Hač do nedžele vostane dále převážne svunčne, jara, horco, tropiske nímale, každe džen živé sliebro dále stupa nedželu za našu končinu samo 40 stopňu viesča.
0: Zbožené, kýž má klimatickú přípravu veľče. Vo sebe tuto dňach treba če ju na drohách pak je tak daleko všetko svobodné. Vyska, čo žanech nie je tu už vám dobrú a viestu jezbu 4 po na po 7.
1: Serbský rozvoz.
0: A kak so čapota na naše čivo vúskutkuje? To nedom, skatku vám poveda môj. Dobrý start přijem môj. Do džensnýšie srede.

0: Hadž drewe pisane kirschce tež kvodne je na takých horcech dniach vujki prašak 6 hodžin 8 a cicečí je. Kunc sydženja z Česo zavešče tež mocne počili takáž Katka a ja haja nedželu kýva ja nám samo 40 stopňov Celsiusa, tuž zabierame so radra s našim čivom a tež čopotu. Haj Katka na horcech dniach nad 30 stopnemi čuja so mnoze hižo kytro vúčapani, samo tež jenož odpočuja, što sa při tým poprom našim čili takle šitko stáva Katka.
1: A ježo bez pojíba je čivo při takých temperaturách silne vúžadané, čilná temperatúra stúpa a organizm spýta so přes počenie a rozširené živky vokvodnič. Přesto so viace kryje ke koži transportuje, so mua so čopvota tiež votedač. Runočasne doby vútreba spiešnišo byč, so by kožu kajštešnúcku na orgány zastarala. Přes počenie zubi čivo kapalinu, štož kryjne volúm redukuje. To môže k problémam vopinu toka viesť, vo sebe, dež dlie stýš. Tohle čujeme sa husto, mučný a zdžila sa nám samoverčí.
0: A tež čopve tropiske noce sú husto vo sebe počežovace, vo sebe te vúžadane môžteš riac, či odlaso při horco, če samo spice češo vočerstviame.
1: Čivo treba kvôdne vúmenenia, zoby práve dere spačmôr. Normálne spaduje naša čelná temperatúra nocu, štož voloža vúsnenie. Dež pak vostane před čopvo tuto vokvúdženie tak práve nefunguje. To viečo k tomu, že si pozdišo vúsneme a hustišo votučame. Nimo toho netraje potom tiež náš vúboký spár tak dlho, ktorýž je vo sebe vážne za práve vočerstvenie. Frekvenca vútroby vostane vysoká a stresové hormóny môža přibierať. Celkone začúvame spár přesto ako mene vočerstviace, samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnoze tež rozprávajú při horcoče vo špatný naladže, abo za maja malo apetita, ktorú rolu raje da horcota tež za naše mentálne dere meče.
1: Vysoké temperatúry te vúskutkuje sa vieza tež na naše moze, hej. Štúdie pokazuje, že sú ľudžo při horcoče spiešnišo nevní, abo znajmenča bude čučivý a môže sa špatnišo koncentrovať. Rozsude padnú češo a pošetku na power prosto votebiera. Runočasne zubi veľa ľudži při horcoče apetit, štož zvisuje najskere s vestmi čuovými signálemi. Čivo spýta tak, přidatnú produkciu čopvoty přes spožívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cukodne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, ktoroštiny horcidne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcích dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rône porečavoj skatku a vám ráde tež ešte doráde dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra je hač do 3 litru čivo na džen treba. Tež smunčná smunčným loko, smunčná kréma, neje na škodu, rône tak aj šnavočí a nešto na bovu, ale došak tež dere sami vieš. Ešte tu iš dajte si netko kofi zesvodžeč, čaj, kakao, aber tiež kvôdne napoj do rania.

krótko do cibidl kinasedomie. No a tunle problém, my jak sobotu na kvasu šunové žana mobilna sič, a to rúni na vonem dňu, džiš ma Niemska druhú rú svetových mištostvo. Ale što si chceš, Niemska jemt. Abo, Vujky Prašak, od džensnišeho môžeče vaše zvoby zadvilované pačere, abo, zajštošiš pretsovo so lepšu mobilnu sič, direktne na Sakske hospodárske ministerstvo svač, oni chci da menice rade vedieť, že Sakske je mobilna sič špatná, že mieli hišče pomhač, vutvarič a tak dále. Jeden týdžen druho hač do 1. júlia môžete se šmuratkom silnošť vaše je siče mierič a rezultat ministerstvu svač a to přes aplikáciu, kýž ríka kečbu mobilfunkček. No a tak môžete pomhač, zase džire mobilne siče platája a to s pomocou kečbu aplikácie mobilfunkček. Tam po takým mierič celé jednore viste čas menšinu neka, kak silná je vaša sič a potom sú informácie odpovedne dále z čelu. Po takým pomhače ráde zamulite šunové abo horkách dobrú, štabilnú, mobilnú sič natvarič.

svetoznatý hit z leta žiad na čisto ci a vosom džesač. A my tam pokúkneme našich pokývach do Dživadva. Tam vítaja menúce na casting za dječace Dživadvo. A to na tým môža sa vobdžiliť. Dječi stavrbe 9 do 12 let na castingu za serbske dječace Dživadvo. Tute je dženca popolňu od napocioch do napopečích. Nic na casting, ale na volleyballové tréning za pospytanie sú mladé žony, modostní, vútrobne vítané ženské mužstvo Viktorie Voklice pýta nové rajaky v úspytač. Môže česo dženca večer šeščich ve voklečanskej športovni. Dženca so Kulovská mieščanská rada skáďuje dženca večer sedmich tamnišej Kulovskej sedarni. Kulturna fabrika ve Vojorecach chce z vami do vjezdu pokuknuć profesor Benz, prezident Mezinárodneje unije astronomo, vám tam vo svetnišću přednošuje a to dženca večer ve vosmich. Dále vostaneme ve Vojorecach, tam vitaja vas jutce na dživaničku tykania pačerio za vojerovsku rejovansku drastu. Všetci zájemci sú vítani jutce od 4 do 7 v domovinským dome ve Vojorecach. Sonja Rejariova vás tam povítá. A jutce ste tiež dvie gmenské ráže. Ve Vásku zetká so Rajbičanská gmenská ráda jutce večer 6 tamnejším tovarstvom dome. A v Horkách skáďuje so Krušťanská gmenská ráda a to večer 7 jutce gratuní Horčanskie voňovie vobore.

0: zas ročami. Jak Weiselberg, serbskim rozmosu 6 menšino do 7 je. A poj zas ročami, no aj to sta zavše tež politikari, prajvoj, respektívne Vúžiska hala. Tam bychu menúce vo vorecach znataj politikari s hoščom, Gregor Gysi a Martin Sonneborn a Lausitzwelle bis das Niemai na Interview Zetkava Katka. Das ist ein Interview na YouTube Vlogblad, aber Gottrim Stische Nierwotschakorno Rasutisch von Nas Serbo.
1: Moderatorka je so politikarium menujce prašova, kak byste k tomu stavej so k Serbam vuznač, a što by to přinesu. Gregor Gysi, veleletny politikov strony Levica a predetýž frakcijski předseda z jaskovým semje, je na to votmoju, zo by potom jeničky Serb z jaskovým semje byl a zdobon vun vopšaruje, kajž interview praj, zo Serbia tu kvílu tam zcova zastupene nesu.
0: Škoda, ale vězo to nieda so tak lohce zmienić, abo?
1: Celé pravje. Gysi je pak tu na dansku menšinu Šlesvigsko-Holštajnske pokazal. Jich strona je šako od 5% skoro pravita usobodžena a sedži tohodla z jaskovým semje. Von rekne, Serbia moli, debuchu svojsku stronu založili, teoretisci toho runja spytač moli, přestajku svojsku menšinu u stronu politiske zastupnistvo na z jaskovi runinje docpič.
0: Aj to ani raz na komunálne runinje tak pravje so nes ze šlachči. Gregor Gysi, haj, až to meni Martin Sonneborn, no k tomu kišak je znate od satiriske strony di partaj.
1: Europske zaposvans a předseda runje tuti je strony, je to šo z vele humorom komentoval, poje daš žortnje, so je hižo v tem rozmyslu, so jako Serb uznač, a so su tež hižo raz vo stronje Serbo, partaj der Sorben, PDS, kaž von praje rozmyslovali, nimo to on rekne, so je Serb ve vutrobje, aby samo rade předsedstvo, tak je serbske strony přeuzačcu.
0: Vutrobne přeprošenje po takim, a što smjatež vidžal z delni Vúžice, so tam strona di partaj, bez dvila tež ze serbskim vabenjom vabi, tam ste teko kajš, što už može to čitač, je čvon, abo sobu stav, karkaše, hej, takým, tam sú serbsce vabili, čvon, napřečivno boja, abo nekak, no, rezistans, nekak tam ste ješe, dere. Po takým rozmova s Mikničkom, politikári Gregor Gysi a Martin Sonneborn. Stal sa v intervjue z Lausitzwelle z Gila, jako Serbaj, pomienovavoj respektívne sympatie, vuprajivoj k nám Serbam, potom sem skatku krotka porečal.

0: 2012. Ona tak daleko bije. Europeada tu domizny we Łužice, kajki to čas 7 hodžin a cínače je ročo do reality a starši ju zabišče znaja naval papierko, kotrž dječi předovšim ke konci a pon zaso ke spočatki šulského leta sobu domoj přinesu na zbožo husto dosaha, tyš jeno šmač abo nan podpisa. Kak to nelepe serbs zvúradnič, no o tem nam nětko rozpravia a rozmysluje riče spytnica doktor Sonja Velková.
1: Rečnik učik serbski rozhlasu.
2: Serbski šulach přibira podžel šulerjov, kociš od doma serbsce nereča. Oni pokadžija zveča z nemskorečnych abo rečne mješanych svojbov. Nedavno sem vo tutych svojbach čitala, za vopkneži v nich jenož jeden staršiski džil serbščinu. Je to zase formulácia, kotrež je nemčina kmociva. Zakvat môže jenož byť slovo Elternteil, štož mení pak nána, pak máč, nekajkého džistča. Menovaný odpovednik staršiský džil nemám zaradžené, však nejedná so o nekajký džil, kýž má staršískú funkciu, abo kýž je za starších, kýž je to napríklad v jazbe staršiský večok. Lepedre prajme, zodže vojenoho ze staršeju. A hač runeš stejí tu ličbnik jeden v muskej forme, môže taj s tým nan abo mač menený byč. Serbske slovo starši, respektívne starši, kryje so ze stopňovanej formu adjektíva staré a vúžívame je jako pomenovanie za rodičelu jenož v dualu a pluralu. Když pak votrosče dičo jenož s nánom abo mačerju, potom nevutvorme račo žaden sam kubvace staršiski džil, ale pomenujme cele konkrétne, vo koho so jedna, vo samokubvacu mač abo samokubvaceho nána.
0: Praj reče spytnica doktor Sonja Velková. Tu serbskim rozhlasu, bide knabosom je.

Sredu, 24. Smážnika je dženca, je 7. jana. A s tým je tež dojšto přivirku tradíciu na božku. Napríklad maja na 7. jane kvietky. Vose by tu hojenskú moc. Tak si ľudžo v janovej noci z dževečelakých zelo kvičele sčípaja. No a vinčky z toho vyjakotrež si potom cive lieto zdžerža. Nede sú tež virili zo sojanskej noce paproč, ním se farnkraut zakčiva. Štujštajke k činie namaka, a si je zeščipa, môže peča zrozumič z to, što zvierata takle povedaja. No haj, při tutej horcoče, zaujšte jachcu kutk, jachcu vodu, jachcu vokvodnenie, tuž vám riane džin, všetkým janam, daj bo zboža kmeninam, sedom hodžin, lidom 20 je, to je Mirči Metzlich, kýž nám to netko zaspiva, tu serbským rozvosu.

0: schon wie es ganz schnell. Da locker prätsch Amerize, na boas miche.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šularjo na serbskih šulah maja totun tudžen skročenu vučbu. Mesto 45 menšinskih so jenož po hodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vše šuli Vorklece. S tem su še předmete zaručene, praj navodnica Diana Šučina. Na budeskim serbskim gimnaziju maja mešincu mjez skročenimi hodžinami a koncom po 6. hodžinje, tak direktor René Vjacvauk. Navodnica Radvorske vyššie šule Diana Vočerjova zdjeli, zo maja šulario cevy tydžin po 5. hodžinje svobodne. V Ralbicach zmija štvrtk a piatk po 2. hodžinje skročenu vučbu. Tež v Slepom je so šulske vednistvo za skročene šulske hodžine za tutun tydžin rozsudživo. Všetke naprašovane šule dodadža zo všetnje aktualni rozsudža. V obsedžerji Radvorského rodu Floriane Heilbronneri je so čera bronzová tafla nemské založby za pomnikoškyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických voknú zmožnili. Cukonie je so 540 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nímsky, ktoréž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je Kur Lipa včera večer před 1986 zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného dôrstva zaspieva Kur pod hujem nebiom najšelakoriše serbske štučky. Na poslední probie do lečnej přestavky predstavujú tradicionálne a moderne serbske spievy. Kletu aprilu hotuje Solipinjo na vosibite koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenia kora s novým oratorium Jezusove džive Felixa Brojera. Vokres Budešin zeselňa svoju penežnú podpieru za zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 se dohromady 384 euro z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 320 euro. Zamierový zviazk koordinuje turistické vúbiče Vúžiskej jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zhromadným džele. S vyšším finančným angažmangom maja so přichodne z pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžiť. Na letuším sympóziu Tovaršnosť za vúmiostvoje sledženie v Írsky vobčili so tutun tydžin serbská vúmiotča Karoline Kraucec. Téma rekatun raz, kak so vúmiostvoje sledženie s menšinovými rečemi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabiera sa s tým, kak je sa serbština je svojbie přes brunicu zubiva. Vumiuče rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorúského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dičom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme dosť a nádosť svunca, k tomu jenož malom ročelu, živeslie prostupa bývú dňa na 3 a 33 stopňu a meteorológovia viesčo nám za dženstnejší džín, tak menovaný UV-index, po takým intenzitu svunca od 7, to je za našu končinu jara vysoko, nezabúčte si tu iš na svunčnú na oči, čapku alebo kubuk a na každopad tiež škyt, ktorýž môžete si na kožu namazať pred sluncom. V prichodných dňach býva stajne horcišo a horcišo, hač do nedele očakujeme temperatúru hač do 40 stopňov.
0: Čas za kvôde napoje. Kajž kvôdna kloštorská voda beží v obkat po Vúžice, vyskáče nesem žiadnych vúľadov, rade môžete nám zdžiliť přes četú funkciu našej dámotnej app MDA Serbia. Abo zazvoče, tu do budeska studia Katka a ja so veselimo.
1: Serbský rozvoz.
0: No da, do džensnejšie srede, peč po na po osmiche.

0: Polícia z G.
1: Zastojnicy sú pondželu popodňuna a 4 Toyota s polským číslom vuladali a tuto číslo přeprúvali. Jako šofér zastojnikov vulada stupi na pfunový padál a smališe prieč jeho pak možachu při autodrovom odpočnišču Hornia Vúžica dohnič. Tam sa ich podľad potom tiež v obkručí, tuto auto bu 4 dny prede v Severo-Rynskovie z Falske pokradnené. Cia cicučilitnoho polského vodžeria na kvinne zajachu. A jenom ščin pozdišo, čera potekým je policajská kontrola znua padústvo auta odkročmua. Kontrolovali sú na parkovanišču pola horního vujezda. Kia, kýž si dokvadnišo v obľadachu, by sa v Hesenske pokradnú. Tiež tu sú 41-čilitnoho polského vodžeria najprv raz sobuzali. V Nadženecach nímsce Nadelwitz, štož miestom do Budušina svuša, je 14-letný kolesoval druhú přepričiu a při tým BMW převidžal, kýž by předje zbumil. Po zražce so hulc pieši vocali, jeho pak sú potom namakali. Skytro v obtrytu maj koleno maj drie, ale hevak šoky. Tyž 18-letná vodžarka BMW nebu zranená. Stružile pak a 10 euro škody je z vostachu.
2: Let's go.

0: 8.20 je v Vojorecach a v okolinie so hrúne horco diskutuje vo sledovacej vieci plahova truskalcov nohce za najo polu džiči pod 12 letami truskalce šipaja. Ale nic, dokáž ma ništo přečiva džičom, ni nie smože tež, štož so môži pak náže internetče a tužto médiach vumetuje, nie vun nohce džiči na svojim bolu dokelšce svoje rostliny škýtať. Přeco zasa minúce, niekýč buja starší pri ščípaniu na svoj dorost a potom džičí mez rynkami skakaja a rostliny a sad skuncuja. Tak rato blízko Vojorec vumietuje. Tyž serbský rato Matias Domania je vo podokách svyšov a vun apeluje prostče na starších si svoje zamovitošče tyž vedomi byč.
1: Also, panas džičí absolut ne žan problém nejsem, musel veselými přežitci na pola, to je než vodem, že když neke džiči vůko teptaja na těch tuskavicách, vůko metaja, a so nedžaža, to je ten problém, ale kaj pajne, ze stům hač še nekše žane, mu sami še žane problémy na polu nejsme mili, ale to je kaj šuđe, když starší nekak na to kečbuja, to šo pojadku, jo.
0: A ja sa haj, to praj Matias Domania, a ja sa prašam, hač dre džiči nitko lepši tajkých horcoch temperatúrach skýre lušt na kúpanie nimajú. Abo, ľubi džiči, nedom sčivoje za vás do serbským rozvosu. Rajnši postrov, vizošte tam vútrobne vítani a ty štruskajce môžete si zesvodič dač. V 8 hodin 21 je Štefani Klosec nám nitko tu zaspíva.

0: Šlinki bez časnika a snano tež bez radia. Potom minúce bychu dženca svišeli za kýva nám konstitúňa Vulka Horca da snano samo rekord štúrce, oko štúrce či stopňu pokazaba vyšča na meteorologojo. Je napo dživečich dalši novinky za našu domiznu, za našu vúžicu ma Katka spriotovaná.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šularje na serbskih šulach maja tuten tudžin skročenu vúčbu. Miesto 45 menšinskih sa jenož pohodžinske šulske hodžine vodmievaja. Napšikvat na vyši šuli Vorklice. S tým sú šip šedmete zaručene praje navodnica Diana Šočina. Na budovskim serbskim gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodžinami a koncom po 6 hodžine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočarjova zdžili, so maja šulario cuvy džin po 5 hodžine svobodne. V Rajbicach zmeja štvrtk a piatk po 2 hodžine skročenú vúčbu. Tež v Slepom je so šulske viednictvo za skročené šulske hodžine za tuto týden rozsudživo. Všetky naprašované šule dodáča, zo šednia aktuálne rozsudža. V obsedžeri Radvorského rodu Floriani Heilbronneri je so čera bronzová tafla nímskej založby za pomník oškyt přepodala. Vona má na financiálnu podpieru založby při ponoveniu rodu dopomínač. Privátni daričeljo a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických voknov zmožnili. Cokonie je so 5,40 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nímskej, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kúpie je kôr lípa

0: Večo před nedžesto a 86 zjavnu probu převjet. Na přeprošenje Vorklečanského vjesného tovarstva zaspiva kór pod hujem nebjom najšelakoriše serbske štučki. Na poslední probě do lečni přestavki predstajuju tradicionelne a moderne serbske spivy. Kletu aprilu hotuje so Lipinjo na vosibity koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenja kora z novým oratorium Jezusove dživy Felixa Brojera. Vokres Budyšin zeselnja svoju penežnu podpěru za zamierový zviazk Vužiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 384 € z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nimale 320 €. Zamierový zviazk koordinuje turistické vůviče Vužiske jezoriny a pomáhši marketingu, vůvivanju infrastruktury a regionálnym zromadnym dziele. S vyšším finančným angažmangom maja so přichodnje s pomocou spěchovania väčšie projekty zvoprodžić. Na letuším sympóziu tovaršnosť za vomjostvoje sledženje v Irske vobčili so tutun tydžen serbska vomjoča Karoline Krautzec. Téma rekatun raz, kak so vomjostvoje sledženje s menšinovými rečimi rozestaja. Krautzec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabiera so s tým, kaký so serbština vieje svojbie přes brunicu zubiva. Vomilče rysuje přesedlenie svoje právoky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povest, če kotrež namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Temperatura stupa bielu dňa na hačtoci a cicoči stopňu. K tomu slunco a hišče viac slunca vočakujeme. Nimale žanem ročele dženca nevúľadame, tež v prichodných dňach byla stane horcišo a horcišo. Nedželu vočakujeme samo 40 stopňov, to Sakske dotali ešte nemiahme.
2: Na druhách šitko, dere beží bryska, čežan nimam poskytku, tuž vám dobrú a viestu jezbu hišče serbským rozvosom, hač dođe večich.
1: Serbský rozvos.
2: A zanku recenej.

krótko do cibidl gimnadževeče. Voni praja haj, a minja tež haj. Kolipa je včera přeprosiła na vjesni kupje ve Voklecach na zjavnu probu, a tam su zaspěvali. 180 připosłucharjow pod tuhym nebjom su naličili a su se krásne serbske stučki naposkali. Napríklad moderne spěvy kajš Nichto nebes mačere, Quo vadis Vužica, abo tež Daisy Dogs přečeljo.

Kakul kovač, uševač, šuš, origami, tograni z papiere, šak zvožovač, kreslíš, milovač, šoto myžeš o na modernej psieze, ktoráž bužovič zase v sarskom domie vytpunia zigar pešich se zachopio. Cesto teke grome, že sarsky spívajú, přitom uknute gnúe slova a obroty, ktož rád sam ze svým rukoma nieco gotujo, šikne sú učebne prepšostane, sveje riedy dieli pak sami sobu přinjast pod drdak.de/rucne-živo dostaňo žovece informáciu.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbska ucpa upadnja gorcotetla. Sledne tužin zorjako a latarniki zase svieše ve jajnskej noce. Te a dalšne informácie nento ve našich povijestčach ojo Gregor Klim dobržin. Gorcota ustatkujo se teke na Serbsku ucpu ve dolnej Úžice. Gorucich temperaturu dla jo ve viele šulach skrocona ucpa pe želu upadnu gožinu. A to petrefio serščinu, napšikvat na šuli Astrid Lindgren ve mestče Chošebus, žaž ordujo ucona ako cuzarec. Zavina jo a švetmio se serščina cesto nakšomja ucpnych planu. Žasež mjasecu su intenzívne ugnuli Serbsku rec. Nentejšne zorja lietnik jo vecam knjone. Ku konca ju jo lietnik zase či dny dvojko přebyval skromadne Pelskej. Vec letnigo septembra sem jo se obželivo 14 zorjacku a zorjaku na ucpie. Jadna zorjacka jo jesnej přestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak přiš sledk do Úžice. Nento feluju jano išti recne certifikate, ako slušajú k obzamknieniu lietnika. Za novým miastem z 4. kurs sú ubrali žasež obžilníkov a obžilnicu, veni majú šanse se južo nento zjavnosť či predkstaja štabužo se stáž na recnem svieženiu tu sobe tu vedešne. Slipjanska cerkvia dej skoro dostaš nové orgele. Ako informirio kantorbjörn Sobota, nentešne orgele žincašne klimatiske šeže vice neutraju. Toma ciniš teke s tým, až sú orgele tvarjone ze žilu starších orgelov p žilu ze špatnýho kvalitu kroni Sobota. Nové orgele by plašili uše 300,000 euro, južo nento sú slepianári uše 160,000 euro zezbierali. Veseda nažia sa na dalšne zjavne spiehovanie, ale felio po nadali uše 80,000 euro. Slipjanska vesada jo zaredovala konto za pesčenja a vjaseli se vokušte penišk. Vestenjome išti ve slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjanska serska drastva? S novem ubježovanjem šepša se jo projekt Zorbit ve slipem ze starih drastvo moderne unikate uševaš. Činasčo obželniko ve ubežovanju dajo, žinca zmakajo se predna raz na tak gronjonem kick-off zaredovanju v serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvine žile ve šakodakih špartah, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirujo groni sobu organizator Jan Richtar. Obželniki dostanu kušta a kušte samski skvat starje slepenskeje suknje, živješ čuženjo maju pen cas se něco umyslíš, ako my to kývam ja so drugim nová, úsokogedna šijarná mašina. Oko vodenia svetego Jana dajo sviet v noce. Jajnske vacky, abo latarniki rono svajžbuju, sviešece insekty sú dla toho rono derje vižeš, tovaristvo za štít natúry ve Gaukojcach pšepša si ok tomu žinca v noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk, podobnú akciu dajo teke ve Vninkách Plavukova. Jo, co dem goniš, jo, goruco a byva garše, žinca 2,3 grado a bytče nebio, ve noce se jano malo ochvažio, veto pen ešte 17 grado, vyče stupa termometa ešte pičku dali na 5,3 grado, ve noce na 5 pon tropiske 2,6 grado a 5 kvetnio pedobne goruce temperature, pšava goruca švava pšiša akle sobetu s temperaturami až na 4,6 grado, abo samo vici, pitaš o sebe chvotk, pišče došť, kde je šodase.

Co se s vami rozognováš? Jo, uščevanie chyla se južana kyn. Se víče predstajome vám knígve vod Sarajského instituta. Novosti ze slepiko zmijome za vás. A s rusojského rýcu, co me se tekešči zaberáš, při mikrofóne bužo víče Diana Šejcova za vás. Ja groním vám na zase slyšanie. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Pežovajša kšasne svinsne vedpodňo na chvodnom miestašku. Ja, co regápen, zmijome zase spätobnejšie temperatúry.

0: Więcej żyn z Wietego Janak, tomu, co słyszeli rono byże słowo, serskie biatowanie, kujanie, su teke mieli wykazlem, to już było niżlu. Stefani Krautzowicz ulicują.
1: Przedjańskiego rytuania wytywiasy su zwene velali namszu. To je była dwejorecna namsza. Psalm a epistlu su serska a nimske liazuali. Dwejorecnie su biatowali, a sviju wieru uznawali.
2: Kak su tveje statki tak wielike, tveje mysli su nieumiernie dvymoke.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Bez reži jo zavisče stojal Jan ten dupjar. Bez režubiku su žin Jana svišili ako lišojske gede, šak si žin Jana a gede blisko lišojskego a zimskego zaurošenja slunca. Gide su zachop sasa, čož přibira svitlo obšin zasi. Jan stoj za nedlejše dne lieta, za svitlo, a teke za plodne liše. Biblii stej opisovani proženje Jezusa a Jana, a ca samodrugosti mašerju kradu podobnej. Křesťané majú vysybný žin, čož se spomínajú na zmakanie mašerju ka Marie a Alžběty. Tomu dňu se groní Marie doma pytanie, na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše su gronili tomu dňu předežnúska Maria. Vytom je také bylo na tý námši v kryzlem to grono. Na selský jo liazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbětu přijíže cas, až deja šo prvožíš, a vena prvoží syna. A je susieží a přijášele z vršachu, až běžo ucinil kněz svoju zmilnost na něj a veli vjaselachu se z něju.
1: Na Jana jo tak, ako na Jezusa, cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žicenie žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšosilo jogo glu na tableše. Taki kync nejo cakal na Jana v kyzlem slednu neželu. Jomu su v tradicionálnym rytovaniu Jano vytelgali tmdracky, ktorýž su pkšeli jogo obliak. Ako namšaje su stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šuknych zachopili rozluštovaš.
0: Good news, Svätego Jana ve Kezlem, Joros Provivar, Stefanie Krautzowicz.

se s vami rozognavaš. Jo uščuvanje chyla se juža na kync. Víče predstajome vam knih vyvod Sarajského instituta. Novosti ze Slepiko zmijome za vas. A s rusojskou rycu, co me se tekešči zaberaš, při mikrofonu bužo Víče Diana Šejcova za vas. Ja gronim vam na zase slyšanje. Ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Pežovajša kšasne svinsne vedpodňo na chvodne mistašku. Ja co regapen zmijome zase spätobnejšie temperatúry.